Vím, že už je to dávno, i přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě jedno.

noční můra sílí, když krade zbytky síly, vymývám schované pro noci zklamané. A noční můra sílí, vracím se do chvíli.